pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Československé hity vášho života. Každý večer v rádiu Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v rádiu Melody.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.
1: V dobrom aj v zlom bude